než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

James Dean. Takto mi posielaš počete, tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.